0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
2: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
3: Si jediný, kto to môže udelať?
4: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
2: Film Juraja Štepku.
4: Poboja!
2: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
5: Haló, teta, kde ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
13: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
14: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
15: Víkend FM s Gallagherom.

0: FM, takmer za nami, 10.54, na časom je Ren, toto bol This is Kevin, pred ním Antony Šmierek, ešte skôr Wolfgang Waldbrunn, a teraz sa s kolegyňou Nikou ideme pozrieť na to, čo sa počas tohto týždňa dialo na českej a slovenskej hudobnej scéne.
1: Zrní sú späť s novým albumom a Sahezu MC Shady predstavili ďalší spoločný singel. Z Rádia FM vám dávame do pozornosti slovenské a české novinky z našich playlistov.
2: Love you, nakonec to dáš. Love you, nakonec to dáš. Love you, stáň a vieš.
1: Česká kapela Zrní sa hlási s novým albumom. Po albume Široko daleko pre vás majú už 8. album Love You, Love You. O novinke, ktorá vyšla len tento týždeň, hovorí frontman kapely Honza Unger.
3: Tá hlavní zmena tkví v tom, že sme si tú desku natáčeli sami. Ve skúšovne a s mikrofonom a počenýma od Ondry Ježka, ktorý s náma točil všechny ty desky předešlý, nebo všechny od roku 2012, od soundtracku ke konci světa. A byl tím, kdo to jako vždycky nějak zastřešoval, kdo, jako jsme se mohli spolehnout, že to má pod kontrolou, kdo ví, má tu představu, jak ta deska má znít a že to bude ucelený. To bylo vždycky na něm a najednou to bylo jenom na nás a byla to ohromná svoboda, ohromný dobrodružství, zároveň ohromná jako zodpovědnost, jo, že to mě až překvapilo, jak to na mě působilo, že jsem cítil tu tíhu toho, že veškeré ty rozhodnutí stojí jenom na nás a že není nikdo, kdo by to jako korigoval, jo, vedl, kormidloval. Takže to je ten hlavní rozdíl a zároveň to byl obrovský zdroj energie pro tu kapelu. Bylo to fakt strašně jako zábavný, divoký, dobrodružný. Často jsme nahrávali vlastně do 11:30 do noci nebo půl druhý, vlastně plný nápadů. A měli jsme z toho ohromnou radost. Druhá věc je, že do té producentské role, že vždycky je dobrý, aby tam někdo jako rozhodnul za těch pět lidí, kteří se třeba ne vždycky úplně shodnou. Tak do té producentské role jsme pozvali Lukáše Palána, který zdaleka nemá tolik zkušeností jako Ondřej Ježek. Byla to jeho vlastně první deska, kterou takhle pro nějakou kapelu dělal. Bylo to s ním úžasně jako dobrodružný, úplně nový. On se nás díval novým úhlem pohledu a i my sami tím pádem jsme sebe viděli nějak trošku jinak, jsme prostě si ze sebou pracovali jinak. Já jsem hrozně rád za tohle intuitivní rozhodnutí vybrat toho Lukáše, přestože ty zkušenosti takový neměl, protože myslím, že tý desce dal skvělý zvuk. A pak je tady ještě jedna věc, která je důležitá, a to je, že jsme s klukama vlastně, všem nám už trošku odrostly děti, všem už jsou ty naše děti už jsou ve věku, kdy už nastoupili do škol a my už tolik nemusíme s nimi být doma, není potřeba, abychom tam tolik byli a tím pádem máme víc času na tu kapelu. Zase jsme se vrátili do takového toho režimu, že víc zkoušíme, víc na to máme chuť a čas a energii. A tahle energie, myslím, že je další zdroj, který té desce strašně jako pomohl.

0: Slovenské básne, české básne, ale aj tie z iných častí sveta. Tradičné, kultové, ale aj také, ktoré sa nimi ešte nestihli stať. Mladí básnici, starí básnici, živí, ale aj mŕtvi. Vitajte v nedeľnej chvíľke poézie FM. Moje meno je Mirka Abelová a budem vás každú nedeľu o tomto čase poetickou 10-minútovkou sprevádzať. Dámy, páni, vitajte. Dnes sa pozrieme do Estónska a aj do Česka. Moja dnešná hostka sa totiž momentálne v Estónsku nachádza, je tam na stáži v Estónskom múzeu architektúry. Narodila sa ale v Českej republike v Zlíne, takže sa nebojte, rozumieť jej básňam určite budete. Moja dnešná hostka ich začala písať v poslednom ročníku na gymnáziu. Jej básne ocenili v mnohých literárnych súťažiach, napríklad v Ortenovej Kutnej hore alebo v literárnej cene Vladimíra Bokolka. Taktiež publikovala v časopise Tvár a stala sa laureátkou literárnej súťaže Františka Halase, vďaka čomu jej teraz v oktobri 2026 vychádza debutová básnická zbierka s názvom Mielko. No a práve o nej, ale aj o iných veciach sa budeme rozprávať. Poetka Lucie Janečková v rozhovore na diaľku. Vitaj, ahoj. Ahoj. Básne si začala písať na gymnáziu, čo skoro ti vyjde debutová zbierka básní. Je to pre teba splnený sen, alebo to nejako extra neprežívaš?
1: Tak úplne to neprožívam. Samozrejme je hezké mít některé své básně takto v ucelené fyzické podobě, ale je to spíš pro mě taková třešnička na dortu. Ten primární důvod, proč píšu poezii, rozhodně není to, abych vydávala sbírky.
0: No a aký je teda ten tvoj důvod?
1: Když to řeknu tak velmi obecně, tak to psaní samo o sobě je pro mě dostatečný důvod. Ten proces psaní je pro mě dostatečně naplňující a to samo o sobě je jeden z důvodů, proč to dělám. A taky myslím si, že můžu říct, že už je to nějaká moje přirozená součást, už nad tím ani nějak nepřemýšlím.
0: Kniha se volá Mělko, čo v slovenčině znamená plítko alebo plítčina. Proč tento názov?
1: Vzešel z takové přirozené, řekněme, asociační řady, kdy původně jsem teda operovala s termínem rašeliniště, protože je to obsaženo v jedné z těch básní, ale úplně se mi to nepozdávalo a tak jsem hledala nějaké synonymum. Jako fajn mi přišla alternativa mělčina, ale pak následně došlo ještě k tomu posunu na název Mělko. A právě tento posun vnímám jako posun do nějaké abstraktní roviny, kdy mělko v sobě nese nějaký pocit, mělko jako pocit, který v sobě obsahuje nejasnost a neohraničenost.
0: Aké básně teda ľudia najdu v tvojej knižke?
1: Velmi obrazově hutné, ale co je teda pro mě mnohem podstatnější, je to, že společně vytvářejí sevřený, ucelený, autonomní svět. A ať teda ty básně některé můžou být určitě skličující, tak věřím, že vzhledem k rozsahu té sbírky i těch básních samotných bude čtenář mít možnost nadechnout se a vydechnout.
0: Ty sama sebe považuješ za angažovanou poetku?
1: Já jako člověk, jako osobnost vnímám velmi silně to, že jsem součástí společnosti. Problémy té společnosti mi rozhodně nejsou hostejné, ba naopak, a velmi hluboce se mě dotýkají a to, že se to pak vlastně promítne do té tvorby, je něco velmi přirozeného. Vůbec zatím není nějaká autorská stylizace nebo něco v tomto smyslu.
0: Anotácia spomína tajomne rok 2081. Prečo práve ten? Prečítam len kúsok z tej anotácie, aby sme teda pochopili kontext. Janečková prepisuje zaužívané rituály a ponúka nové, také, ktoré budú nevyhnutné v momente, keď sa všetko opäť dostane do rovnováhy. Či to nastane v roku 2081, ako naznačuje autorka, alebo skôr, závisí od toho, čím sme pre svoje okolie práve dnes.
1: To vlastně vůbec není nic tajemného. V roce 2081 má být totiž další úplné zatmění slunce. Někde to na mě vyskočilo a vlastně je to součástí jedné básně.
0: No a na závěr moja oblíbená otázka, čo je to pre teba poezie?
1: Umění obecně je pro mě způsob navnímávání světa a poezie je pro mě jeden vlastně z prostředků, jak to zaznamenat.
0: Počúvate nedeľnú chvíľku poézie FM. Svoje básne vám bude čítať česká poetka Lucie Janečková.
1: Lidské vejce. Papírovou kůží prosvítají žilky, chrupavky, těsná tělesnost. Hrubé prsty,

0: bříška plná úlomku ochranného skla nedokážou oddělit poutko od života. Akty zhnětené stroji vykazují velmi nízkou pevnost v tahu. Jeskyní lidé drží se blízko ohně, třpití se a příjemně hřeje. Jeskyní lidé drží se blízko ohně, způsobuje jim to malá zranění, nepatrná v momentě dotyku. Setkání s ohněm snížilo jeho křehkost. Na hladině se teď odráží terakotové tělo. Stojíš v citlivosti pevně oběma nohama, i přes sesuvy půdy tě rodička obchází obloukem, prý pro příliš mnoho hypotéz o svém původu. Cisterny se protrhly, plodová voda při kontaktu rozleptá znamenka, sluky pigmentu rozsápe v nesourodé tvary. Při snaze protáhnout se šachtou zaručující minimální světlou výšku porodního sálu se mi na viditelná místa otisknou modřiny všech matek našeho rodu. Vydat se na pospas křičovitým gestům, zapříčit se proti příčinám, nechat se prostoupit pozdě k ránu, pozdě v noci. Vidím ji, vydávat se na pospas křičovitým gestům, zapříčit se proti příčinám, nechávat se prostoupit pozdě k ránu, pozdě v noci. Rozsněžím se v okvětí. Dala jsem náradu starších. Dnes v noci proběhla úspěšná defragmentace celkového systému. Neboj, data zálohovaná, aktualizovat, vypnout a čas těsně před 4.52 vyplnila vůně sušených květů z babičiny podprsenky. Vlivem okolní zástavby mizí přirozené vyhlídky. Zužují se průhledy, už jen stěží dohlédnu na okolní svahy. A já i přes oblečení se bojím vykročit z půdorysu dětského pokoje do zítřka. Rytmus prázdných domů rodné vesnice dotváří kolonizované zátiší kubistických tvarů ve druhém plánu. Nestíháme se znovu rezervovat, tak alespoň ještě na těch pár hodin vzít se na procházku po dálnici mezi zvířata, zvířata s lidskýma očima, zvířata bez očí, z fauny uspořádat poslední lesní majáles. Zdutých orgánů zálohovaných fosílí u polní cesty postavíme za 6 let pomník naší domovině. V roce 2081 se obnoví HKO. Vnitrobloky už nebudou jediným místem, kde se předškoláci učí poznávat zlatý déšť. V roce 2081 přemnožené včely způsobí zatmění slunce. Zákazem tramských nocovišť v okolí Uhelného lomu se krajina stane opět obytnou. Bosou nohou přes vyhaslé ohniště, kde chlapci pekli si brambory, se spolu s havrany vracíme do měst. A mezi skelety rozkymácíme vyzáblá tělíčka mužů. Podzim bude v neděli. Je mi tak 9, bosá chodidla se měkce dotýkají asfaltu, běžím bzučící ocelovou alejí, přeskakuju kaluže prvotního osídlení, jsem zase na začátku a to sotva popadám dech. Nelhali, opravdu se zvrátil, takže tohle jsi teď ty? Až ostré záření protne přes pavlač celý činžák, teprve pak se ukáže vrázčitá kůže kariady při východní straně naší kuchyně. Čekám, čekám pokorně, až děti zapálí otepy slámy, až spatřím staré malby na stěně bytu protějšího paneláku. V časech odlivu sbírat mrtvé schránky, stavět skrýše, skrz kulinky pozorovat vlaštovky, jak létají nízko, nízko na sídlišti, bude pršet.
1: To byla nedělná chvilka poezie FM dnes s českou poetkou Luciou Janečkovou. Od Mixpultu vás pozdravuje Andy. Moje meno je Mirka Abelová. Ďakujeme vám za pozornosť. Počujeme sa opäť o týždeň. Majte ešte pokojnú nedeľu. Čauko.
2: Nedelná chvíľka poezie FM. Weekend FM s Gallagherom.

stále vráť u freestyle. Ja žijem život tak, jak príde, nemám čísla. Pripravím sa, ale ty sa chystáš.